Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dokumenty. Proč mi někdy nekoupí?

problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Dohrali muzikanti z Březovanky a za ich kapelovými menovcami Březovianmi sa vydáme tesne za našu štátnu hranicu. Ak by ste sa vybrali z Bošáce smer Zemianske Podhradie, prejdete Novú Bošácu, po pravej strane sa vám bude týčiť Veľký Lopeník, ani sa nenazdáte a ste v Českej republike a práve tu vás ako prvá privíta obec Březová, z ktorej Březoviané pochádzajú. Sú relatívne mladou kapelou, vznikli len v roku 2008, kapelníkom bol dlhé roky krídlovák Jozef Miškařík, v roku 2011 nahrali album Veľká láska a áno, opäť ide o kapelu, v ktorej o slovenských muzikantov nikdy nebola núdza. Aj s ich účasťou vznikol po 15 rokoch od prvého albumu nový štúdiový počin Březovianov a viac vám o ňom povie sám kapelník, ktorého som stretol v nedeľu na festivale v Stráni. Peťa potešil, aktuálny kapelník dýchovej hudby Březoviané. Vy máte novinku, CDčko. So Zdenkom Gurským sme sa minule tak bavili, že to CDčko už je v dnešnej dobe viac menej iba taký suvenír, ale napriek tomu sa stále darí v tejto dýchovkovej nahrávacej štúdiovej tvorbe. Vás k tomu čo tak akože prímelo, aby sa niečo takéto stalo?
1: Tak je pravda, že je to takový suvenír dneska, to budem prosto souhlasím. Spíš jsme chtěli si to udělat jakoby sami pro sebe a poslední CDčko, to bylo vlastně první, tak bylo před 15 lety a už se o tom bavíme už v kapele, nevím, 5 roků, že bychom si chtěli natočit další, tak letos už nám to konečně vyšlo.
0: Já si pamätám ještě teda z mojej osobnej zkušenosti s Březovianmi, že těch muzikantů tam byla celkom taká zaujímavá hrstka nezabudnutelných tváří a osobností a keď jsem vás viděl v Zlatousiach na festivale nedávno, velmi ma potešilo, že sú stále tam, ale ste teda doplnení aj o nejaké mladšie talenty. Sú Březoviané stále Březoviané, alebo už to musíte zháňať zo všetkých možných okresov?
1: Tak to jádro, ešte sme pořád Březoviané, když nejsou z Březové, tak co to stejne Březoviani. Áno, ako využíváme hodne toho, že sme přihraniční obec Březová, takže k nám jezdí spoustu mladých. Máme tam skoro z poloviny ze slovenské strany.
0: Čo bude na novom CDčku?
1: Tak sú tam staré osvědčené hity, ktoré už si myslím, že dlouho nikdo nenatočil, teď jsme se rozhodli a budou tam i dvě novinky. Jednu novinku tu už jsme hráli na festivalu ve Zlacovcách, hudbu složil Miško Grabec a text Jan Grabec, což je jeho otec. A pak tam máme ještě jednu novinku, můžu prozradit, že název té novinky se odkazuje na Březovou.
0: A ten křest CDčka se už teda blíží, tak nám ještě povedz, kedy a kde?
1: Křest toho CDčka bude 26. září od 14 hodin na Březové sportovní hale.
0: Březoviané tam budú hrať sami, alebo ako to bude?
1: Tak sami nebudeme. Pozveme si z Donesuče Sučanku, mladá muzika, mladých kluků a holek, takže to jsme rádi, že přijali pozvání. Pak tam bude dechová hudba Tufaranka a večerní zábavu nám odehrají Lanžo.

portrét majora vo výslužbe Jána Micišina pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.